0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: O 10 minút bude 7 hodín a dnes je Medzinárodný deň hlavolamov. Možno aj vám spestrujú život a budem radi, keď nám o tom napíšete na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. Anna Flejberková chodí aj na hlavolamové súťaže. Michalovi Hercegovi povedala, že v zbierke jej otca sa nachádza vyše 9000 takýchto hračiek.
2: Existuje ježek v kleci, což je hlavne populárne teda v Čechách, nevím jestli hodne na Slovensko. Potom existujú vlastne nejaký kovový hlavolamy, ktorý sú třeba, že musíte rozdělat výzdílku a dát je od sebe. Potom v téhle podobě třeba existují dřevěný hlavolamy, anebo naopak existují hlavolamy, že vaším úkolem je ty dílky složit do nějakého určitého tvaru. Spoustu hlavolamů je strašně dlouho starých, třeba Tangram, který je až 3000 let, se to datuje.
3: Například tu byla ta známá 15 a kolegyňa to velmi rychlo poskladala, nemala s tím absolutně žádný problém, ale to jsou asi také dost jednoduché.
2: Zrovna 15 není úplně jednoduchá, vzhledem k tomu, že tam vlastně těch kombinací, jak to poskládat, je docela hodně. A potom dál existují i vlastně hlavolamy, které jsou na základě 15, ale třeba mají i víc dílků. Nejsou tam čísla, ale je tam třeba nějaký obrázek, který musíte poskládat. A pokud ten obrázek je fakt hodně detailní a hodně stejný, tak je to mnohem těžší vlastně to poskládat.
3: Dokonce jsme se tu dozvěděli o nějakých magnetických hlavolamoch.
2: Asi 2 roky nazpátek jsem dostala hlavolam, který když chcete vyřešit, tak s ním musíte praštit o stůl, protože ty magnety se vám jakoby posunou a tím se jakoby přeruší ta magnetická síla mezi nima. Existují prostě hlavolamy, který vy na to jenom tak jako decentně šáhnete, ono se vám to rozpadne v ruce a teďkon musíte přijít na to, jak to vůbec vypadalo na začátku a jak to poskládat do toho tvaru.
1: Jedním z nejznámějších hlavolamů je Rubiková kocka, poskladáme si ju o hodinu a ak chcete, tak napíšte nám, aké hlavolamy máte radi vy, naši poslucháči Rádia Regina Západ, na náš facebookový profil a ak sa zapojíte do otázky na dnes svojim názorom, tak hráte dnes ráno o 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Lásku, který nešťastník, můžeš říct. Líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti, ty časy je mi nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo,

0: jestli pak chodíš ještě někdy tančit.
1: Nechodíš?
0: A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám...

rostla. A co děti máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče

snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách, v druhé vyrejneš jména na sklách.